0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz Profi Voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným

0: it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor, oznámil to italský ministr zahraničí. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přichází poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Setúa nekontrolovaně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. No a prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino v noci na dnešek uvedl, že Světová fotbalová federace upustila od plánů na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům. Důvodem je rozsáhlá vlna kritiky. Původní plán se tak nebude realizovat. A teď se podíváme, co se děje v našem regionu.
6: Chcete se setkat s bílou paní? Dorazte na hrad Velhartice, kde na vás čeká vždy v úterý, v pátek a také v sobotu. Gotickou památkou vás provede během speciální prohlídky, kdy vám představí život na hradě za časů Buška z Velhartic. Děti si navíc mohou odnést i malý kousek královského pokladu.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
7: Počasí pro dnešní den převážně polojasno, zejména odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky a nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů Celsia.
3: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
7: Hezké dobré ráno s vámi, Lea, to nejlepší za posledních 30 let, samý letní songy, to si dáme právě teď. K tomu rannímu vstávání nebudou chybět Golden, ale teď už Coco Jumbo. Dobré ráno, jdeme na to.

Hezké dobré ráno, sobota 1. srpna, víte, co to znamená? Polovina prázdnin za námi, polovina dovolených za námi, volna a tak podobně. Tak pojďme se společně přehoupnout do té druhé poloviny léta. Užít si to naplno, protože u nás běží summer party až do zítřejších 18 hodin. To znamená ty nejlepší letní songy z 90. milénia a tak podobně, prostě užijeme si to společně. Tak já doufám, že se vám stává krásně, možná někdo jdete spinkat a napište mi, co děláte, jestli nás posloucháte nebo odkud nás posloucháte. A vy, co jste v práci, nebojte, já jsem tady taky v práci, nejste v tom sami, ale my si to uděláme hezky díky naší skvělé muzice. Indila anebo Pitbull právě teď, který dokonce minulý víkend byl v pražských Letňanech a byl to nezapomenutelný letní koncert.

0: Hezké dobré ráno, už nám tady od vás chodí první SMSky, jak vstáváte s námi, jak někdo i usínáte a hlavně většina z vás s námi i pracuje, takže děkujeme, že nás posloucháte. Vlastně téměř skoro po celé České republice přišla tady zpráva od Hanky z Českých Budějovic, nebo taky tady z Prahy, řidička tramvají, zdravíme moc, taky naše Marila píše, posíláme velké pozdravy a spousty dalších z vás, takže děkujeme za ty zprávy. Summer party prčí, letí, jeden nejlepší song za druhým, co se léta týče. Za chviličku třeba Pink nebo Miles Smith a spousty dalších skvělých hitů. Tak hezké dobré ráno.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude
2: zdejší,
3: všude je fajn.
4: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
5: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
6: Baru, ty jsi hlavička.
5: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
8: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
9: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
10: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a komíník. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: personál.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno přeje David Račák. Oslavit 90. narozeniny výstupem na nejvyšší horu Afriky. Přesně to udělal Američan z Kalifornie. Kilimandžáro vysoké téměř 6000 metrů zdolal s pomocí průvodců a stal se inspirací lidí po celém světě. Dokázal, že naplnění velkých snů není nikdy pozdě. Neobvyklý zážitek mají za sebou golfisté v Anglii. Během jediného týdne totiž na hřišti narazili hned na dva téměř dvoumetrové hrozníše. Odborníci se domnívají, že hadi někomu utekli nebo byli vypuštěni do přírody. Naštěstí se je podařilo bezpečně odchytit. No a stíhání bývalého olympionika Davida Hearna z poškození zrcadlového jezírka ve Washingtonu bylo zastaveno. Ukázalo se, že jezírko bylo pravděpodobně poškozeno špatnou instalací a nešlo o vandalismus. Odlupoval se nátěr americké vlajky a jezírko zezelenalo kvůli

Zara Larsson, posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno, 1. srpna summer party v plném proudu s vámi Lea, krásný dobrý den, dneska bude zase horko, ale my si to uděláme krásný díky našim skvělým hitům, co takhle Benson Boone, to je takový novodobější, ale bude i Samba de Janeiro, trošku se protáhneme takhle po ránu, anebo Urban Cookie Kolektiv a spousty další skvělé muziky, tak to se prostě k tomu ránu hodí, tak pravou nohou do toho nového dne a hezkou sobotu. Hit

Do plavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj 2měsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory.

0: víkend na Hit Radio. Hit Radio.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
0: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do vedení letiště dnes nastupuje Radomír Lašák. Přichází o měsíc dříve, než se původně zamýšlelo. Ministerstvo financí se tím snaží uklidnit situaci na letišti. Kvůli jeho příchodu jsou letištní odbory od 21. července ve stávkové pohotovosti. Obávají se o další směřování letiště. Lidé mohou ode dneška nastupovat do autobusů pražské integrované dopravy všemi dveřmi na dalších 50 středočeských linkách. Režim, který má omezovat zpoždění způsobené odbavováním nastupujících, zároveň začne platit trvale na 122 linkách. No a po pátečním vítězství Sparty nad Zlínem 3-1 bude dnes pokračovat druhé kolo první fotbalové ligy dalšími 4 zápasy. Obhájce titulu Slavia nastoupí v Ostravě. Další z favoritů soutěže Plzeň chce odčinit porážku 1-3 od Liberce v utkání se Zbrojovkou, která před týdnem nečekaně zdolala Spartu. A jdeme do našeho regionu.
4: Areál Chotěšovského kláštera se dnes promění v místo plné hudby, zábavy a historie. Koná se totiž tradiční benefiční akce na podporu této unikátní památky. Děti se mohou těšit na pohádku nebo tvořivé dílničky. Chybět nebude komentovaná prohlídka nebo občerstvení. Z Plzeňska Bára Purkartová.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Počasí pro dnešní den převážně polojasno, zejména odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky, nejvyšší denní maxima 28 až 32 a na Moravě 31 až 34 stupňů.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.
5: Hezké dobré ráno, s vámi Lea. Pokračujeme dál Summer Party v plném proudu. Co takhle si a Gimme Love, a nebo teď už na scénu přichází Low Bega a Mambo Number 5. Tak volujeme doprava a hezké ranní vstávání. Jdeme na to!
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

Give me love, Sia, Hit Radio, Summer Party v plném proudu. 9 minutek po 8. Hezké dobré ráno. Přišla nám tady zpráva od Jirky. Ahoj Leonko, jsem v práci ponoční, ještě 2 hodky mě čekají, ale hrajete super, díky moc, aspoň neusnu. No tak já doufám, že neusneš, protože před námi je další porce skvělých summer hitů. Takže co takhle třeba The Sound of Silence, to máte rádi, a nebo zpěvačka s takovou nezaměnitelnou barvou hlasů, dokonce byla součástí letošního filmového festivalu v Karlových Varech při příležitosti 60. ročníku. A není to nikdo jiný než Anastasia, právě teď.

0: The Sound of Silence, hezké dobré ráno, sobota 1.8. čtvrt na 9. Čekají nás songy, které nám připomenou prázdniny, první lásky, festivaly, dovči. Ale je úplně jedno, jestli budeme třeba vzpomínat na rok 1990 nebo 2005, 2020. Prostě taková ta letní nostalgie i současné pecky, co rozpálí každý reprák. Tohle vám přesně nabízíme až do zítřejších 18 hodin v rámci naší summer party tady u nás na Hit Radio. To znamená, že budeme vzpomínat, budeme zpívat, tancovat, mít dobrou náladu, takže si nás nalaďte, prosím vás, jo? Třeba teď k tomu rannímu vstávání, k snídani, k obědu, k vaření, k úklidu, k, já nevím, večerní grilovačce, party, nebo pojedete třeba autem na výlet. Všude nás mějte sebou, protože ty dnešní songy, co vám budeme servírovat, stojí opravdu za to. Za chviličku David Guetta, Bibi Rexha, Eva Farná, Mirai, Blair, no a prostě každý si najde to svý, co ho baví, co rád poslouchá a u čeho si tak hezky rozpomíná, tak budeme vzpomínat společně.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude
2: zdejší,
3: všude je fajn.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Je 8:30, hezké ráno přeje David Račák. Italské policii se podařilo vyřešit neobvyklý případ. Z rekreačního areálu zmizelo před 2 lety během jediné noci 350 lehátek. Teď je objevili na pláži v Albánii, kde dál sloužila rekreantům. Jak se tam dostala, policie dál vyšetřuje. Na mapě Afriky vytvořené americkou vládou bylo špatně označeno 6 zemí. Týká se to třeba Nigérie, Mozambiku nebo pobřeží Slonoviny. Americké ministerstvo zahraničí se za nedorozumění omluvilo. No a v polovině července proběhl v čínském Shenzhenu netradiční futuristický souboj. Freestyle boj humanoidních robotů v lidské velikosti. Cílem byl

0: tady pro vás něco máme. Vzhledem k tomu, že ano, hrajeme Summer Party, narozeninová ruleta 100% dneska bude, ale bude tak trošku jiná, protože tentokrát to nebude takový ten zážitek, na který jste zvyklí, ale vy od nás přímo dostanete voucher v hodnotě 5000 korun a vy si na Slevomatu vyberete úplně, co chcete. Tentokrát soutěžíme se Slevomatem, takže co takhle wellness pobyty, dovči, restaurace, masáže, relax nebo adrenalinové aktivity, originální dárky. Tak přesně tohle, naše summer party narozeninová ruleta bude mít pro někoho z vás krátce po deváté. Do té doby samá skvělá muzika, taneční skvělý letní songy, tak co třeba Kamrat, anebo Sergio Mendes a Black Eyed Peas. No prostě je tady toho hodně, tak rozhodně buďte s námi a volume doprava.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem doktor Jiří Liška, vedoucí klinické jednotky Centra pro farmakologii a analytiku. A povídat si budeme o klinickém hodnocení léčiv. Co to přesně znamená, jak probíhá a proč z něj nemít obavy, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: Fenomén Šance Liga je zpět.
4: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
3: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Teplotní rekord pro 31. červenec zaznamenalo 108 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Pětina stanic pak má nové maximum pro celý červenec. Nejvíce naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo 39,4 stupně Celsia. Ode dneška začne fungovat nová státní agentura Czech Business, která sloučí dosavadní služby agentur Czech Trade a Czech Invest. Cílem je zjednodušit a zpřehlednit podporu českých firem. Úplné sloučení má být hotové k 1. lednu příštího roku. No a maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou se ode dneška v metropoli zvedla z dosavadních 630 na 42 korun. V platnost vstoupil nový cenový výměr magistrátu hlavního města Prahy. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýše 70 korun oproti dosavadním 60 korunám. A ještě pohled do našeho regionu.
9: Také letos o prázdninách se koná oblíbená akce Bezdružické parní léto. Speciální jízdy zvláštních vlaků v úseku Bezdružice Cebiv na místní dráze Spňovan do Bezdružic probíhají dnes a zítra. Doporučené nástupní místo je stanice Bezdružice, kde se navíc dá i pohodlně zaparkovat. Ze západu Čech Bára Purkartová.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
11: Počasí pro dnešní den, nejvyšší denní maxima 28 až 32 stupňů a na Moravě 31 až 34. Bude teploučko, pokud možno vyražte někam k vodě a poslouchejte Hit Rádio.
10: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Radio.
11: Je to tak hezké dopoledne, sobota 1. srpna vám přeje Lea, taky Madonna, která přijde teď se svým hitem Holiday. Tak co, jak pak si užíváte léto? A nebudou chybět ani Františkovy lázně a Mandraže. Tak jdeme na to, volume doprava. Tohle je legendární, nezapomenutelný song královny popu Madony. Tak ať už jste kdekoliv v práci, doma, na dovče, na zahradě, vstáváte, usínáte, užijte si tenhle dnešní den. 1. srpen, druhá polovina prázdnin odstartovala a my vám hrajeme Summer Party až do zítřejších 18 hodin. Nejlepší hity za posledních 30 let, ty letní pecky. No a jeden z nich je samozřejmě tenhle. Madonna Holiday. Právě teď.

Františkovi lázně mandraže. Hezké dobré ráno, 9 hodin 9 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio s vámi Lea. A první srpen je tady. Tak co pak máte v plánu na druhou polovinu prázdnin? Já vím, co my máme v plánu teď, protože my vám hrajeme Summer Party, nejlepší letní songy, a jinak tomu nebude ani za moment, protože přijde jeden z nejoblíbenějších devadesátkových girl bandů, což jsou Spice Girls, že jo, kdo jiný, z těch českých to jsou holky, s někým i na konci. No ale doplní je ještě skvělá letní pecka, která rozhodně nesmí chybět, když jste třeba někde, já nevím, v Tunisu, v Egyptě, v Turecku, u moře nebo u bazénu a probíhají tam takové ty animační programy, kde všichni tančíte v bazénu nebo cvičíte, tak myslím si, že partička Bob Sinclair se o to postará. Tak no, doprava, doleva a jdeme na to, ne? We just want big up QTB, Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere it just bounce.

0: Jsme nezastavitelní, minutku po 4:10, summer party v plném proudu. Hezké dobré ráno, nebo dopoledne vlastně. Vidíte, já furt jsem se zasekla v tom ráně. Každopádně teď je taky ten správný okamžik, abych vás vyzvala, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl, nebo bude mít narozeniny, tak narozeninová ruleta se slevomatem, voucher na 5000 čeká na někoho z vás. Tak volejte 800 937 937, a to právě teď. Do té doby Colors, Dua Lipa nebo Coldplay, Little Sims a Burna Boy.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Italo Disco Colors. A to znamená, že je tady 9:30, neděle, 1. srpna, to znamená 1. srpnová narozeninová ruleta a my jdeme na to. Tak já se ptám, koho pak máme na telefonu? Halo, halo.
1: Dobrý den, tady Jarka.
0: Dobrý den, Jarunko, odkud voláme?
1: Ano.
0: Odkud voláme?
1: Z Prahy.
0: Z Prahy, dobře. A jaké jsou plány na víkend?
1: Tak uklízet, pak když tak k vodě.
0: Takže taková pohodička. Bude to horko dneska, teplo. Sluncem zalité všecko. My vám k tomu budeme hrát samou skvělou muziku. Každopádně nám prozrať, Jarko, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Včera měla moje kamarádka Irenka.
0: Irenka, dobře. Věk neprozrazujeme, protože to se u žen od 35 počítá směrem dolů. A, a ten datum je kdy? Včera vlastně si říkala.
1: Ano, že jo? 31.
0: Včera, takže 31. Dobře, už to tady zadávám do našeho chytrého počítače a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti 3 hudební ukázky z datumu 31.7. Na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat. Společně ho pošleme kamarádce Irence ke včerejším narozeninám. Doufám, že jí udělá radost. A jenom upozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Automaticky bychom potom hráli tu třetí, kdyby si si vůbec nic nevybrala. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Typický letní song, Kaoma, Lambada. Určitě pamatuješ takovou tu sukínku s puntíkama, měli jsme ji možná každá doma.
1: Ano, ano, pamatuju a já bych u něj i zůstala, protože si myslím, že je to takový letní hit a že by jí to mohlo udělat radost.
0: Dobře, no tak jo. První volba vyšla krásně, udělala s radost i mě, protože ten song miluju. Každopádně teď máš ten správný okamžik, aby si své kamarádce Irence mohla sdělit cokoliv máš na srdíčku, popřát jí nějaká hezká slova, pojď na to.
1: Ahoj Irenko, já ti přeju všechno nejlepší k tvým narozeninám včerejším, i když jsem ti přála, ale ještě jednou to chci zopakovat, přeju si, aby se, a přeju tobě hlavně, aby se ti splnilo všechno, co si přeješ a ten tvůj záměr, aby dopadl.
0: To je krásný. My se přidáváme, přejeme všechno nejlepší, hlavně to zdravíčko. A já ti prozradím, o co dneska hrajeme. Já už jsem to tady dneska zmiňovala několikrát, ale tentokrát partner narozeninové rulety pro dnešní den, pro ten první srpnový letní den, je Slevomat, takže my tady máme 5000 korun voucher od Slevomatu na různé wellness pobyty, restaurace, masáže nebo adrenalinové aktivity třeba s kamarádkou můžete zažít, taky originální dárky. Takže tohle tady ty dneska od nás dostáváš. Váš voucher v hodnotě 5000 korun od Slevomatu.
1: To je krásný, děkuju moc.
0: Můžeš se mrknout na slevomat.cz, nabízí tam opravdu širokou škálu všeho chuť, měj se krásně. No a děkuju. Samozřejmě ten vybraný song Lambada letí za tebou. Měj se hezky a krásný léto. Ahoj. Děkuju.

0: to v život je krásný. A piri pa pa pa. 9 hodin 42 minut aktuální čas, hezké dobré dopoledne, sobota 1. srpna. Já se s vámi, kamarádi, pro dnešní den rozloučím o něco dříve, než jste zvyklí, vždycky jsme spolu do 13. ale utíkám kamarádům zpívat na svatbu, takže se strašně moc těším. Ale zítra v 7 hodin ráno tady budu s Filipem na značkách. Za chviličku po 10. už naše skvělá kolegyně Káťa Pechová se na vás bude těšit a pouštět vám ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. No a ode mě ještě samozřejmě Rema, Selena Gomez, Countdown, to máte strašně rádi. A taky song pro vás všechny, naše úžasné posluchače. Rembrandt nesmí chybět, I'll be there for you. Mějte se krásně, užívejte si sobotního dopoledne a zítra se na vás budu těšit. Čau.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes, sir!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
3: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
2: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meteorologové včera postupně odvolali smogové situace ve všech regionech, kde platili. Vyhlásili kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu v ovzduší. Smogová situace platila včera v Praze a Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Ode dneška začíná mezi Prahou a Taipei létat na přímé lince třikrát týdně letecký dopravce Starlux Airlines. Pro společnost je Praha první cílovou evropskou destinací. Cena zpáteční letenky se aktuálně podle webu dopravce pohybuje od 26 tisíc korun. No a téměř tři čtvrtiny hotelů na Kubě se už museli uzavřít kvůli americkým sankcím a ropnému embargu. Opatření letos výrazně zhoršilo ekonomickou krizi, s níž se tento 10-milionový karibský ostrov potýká už řadu let. O uzavření hotelů informovala kubánská vláda. A teď se pojďme podívat, co je nového v našem regionu.
6: Chcete se setkat s bílou paní? Dorazte na hrad Velhartice, kde na vás čeká vždy v úterý, v pátek a také v sobotu. Gotickou památkou vás provede během speciální prohlídky, kdy vám představí život na hradě za časů Buška z Velhartic. Děti si navíc mohou odnést i malý kousek královského pokladu.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
7: Dneska bude oblačno až zataženo, přechodně může být ale i polojasno, bude to dneska opravdu komplikované, ano, od dopoledne se mohou objevovat přehánky, lokálně se vyskytnou i bouřky, ojediněle i silné. K večeru potom bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a místy se vyjasní. Nejvyšší teploty 28 až 33, na západě a severozápadě kolem 25 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
7: Je to tak, krásné dopoledne, 2:50, s vámi Kateřina Pechová a hlavně ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Ano, 1. srpen je tady, slavíme to společně tím nejlepším pro vaše uši.

0: Backstreet Boys v éteru Hit Rádia, krásné dopoledne. Ale pozor, teď je tady jedna zásadní, obrovská, důležitá věc, protože, asi to víte, jo, ale jen pro jistotu, do koncertu Marka Ztraceného na Letenské pláni zbývá 6 dní. Jo, už je to doslova za rohem. No a těsně předtím Marek vydal nový song. Složil ho před pár dny. Prostě ho to v noci napadlo, napsalo a hned ráno šel do studia. Jo, dokonce ho samo překvapilo, jak to bylo snadný, jak to šlo úplně automaticky. A mluví o tom, že tenhle song je o tom, jak snadný je druhý soudit, aniž bychom znali jejich příběh. Připomíná, že než někoho odsoudíme, měli bychom se nejdřív zkusit podívat na svět jeho očima. Nebo si, obrazně řečeno, obout jeho boty. Ano, ten song se jmenuje Obuj si mé boty a Marek mimochodem žádá všechny, kdo na tenhle obrovský koncert dorazí, aby se jí před tím koncertem naučili a ideálně si jí s ním zaspívali, jako by jí znali roky. No, tak pojďte trénovat. Marek Ztracený a jeho novinka Obuj si mé boty. Tak si to užijte.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Ella Henderson a Rudimental, posloucháte Hit Radio a taky naší Summer Party. Celý víkend, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. No a takhle, jedna věc k létu za mě třeba, a myslím si, že i za vás rozhodně patří, a je to film Hříšný tanec. I kdybych pominula letní atmosféra v kempu a tak dále, tak tam je ta scéna, kdy baby přinese meloun, že jo, a říká, přinesla jsem meloun. A ano, pojďme si říct, že meloun k letu patří naprosto definitivně. To je prostě daný. Možná na něj právě teď máte chuť. No a k tomu celému filmu, samozřejmě kromě těch legendárních hlášek, jako Baby nebude sedět v koutě, patří taky naprosto zásadní song, který mimochodem získal Oscara za nejlepší originální píseň, taky Zlatý globus a dokonce i Grammy za nejlepší popový výkon dua. To je takový trio, který jako je nejvíc, když za song dostanete, jako fakt. A ještě k tomu ten song znají úplně všichni. Tak ať už si u toho střihnete zvedačku nebo ne, Bill Medley a Jennifer Warnes už za malou chvíli.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
4: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosti baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví galerie města Plzně, kafe Smetanka, Pivovar Burgmistr, Plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tak co, kdo si zaspíval? A kdo zvládl zvedačku, co? Schválně, Bill Medley a Jennifer Warrens právě teď na Hit Radio. Summer party v plném proudu, ano, společně slavíme polovina léta za námi. Je to neskutečný srpen, je tu. A další song je taková připomínka toho, že i když vám třeba občas něco nepřipadá dost dobrý, tak to neznamená, že to tak opravdu je. A stává se to i áčkovým hvězdám, jo. Enrique Iglesias, toho určitě znáte, on to s těmi letními rytmy prostě umí, jo. A tehdy udělal song v roce 2014 Bailando. Ale jemu se ten song prostě nelíbil. Připadal mu nedobré, jo, tak se rozhodl ho dát do šuplíku, zmrazit, prostě nebude na albu. No naštěstí potom ho společně s dalšími kolegy předělali a řekli si, hele, vlastně to není tak úplně blbý, pojďme to teda nakonec zkusit. Pak se mu navíc nelíbil ten název, Bailando. Jo, říkal si, a není to jako málo, takový jako nuden a tak, líný. Hele, no nakonec ten song normálně vydali, on vyhrál tři ceny Latin Grammy, jo, mimo jiné. A taky se třeba 41 týdnů držel na prvním místě žebříčku Billboard Hot Latin Songs, což z něj činí v podstatě jeden z nejúspěšnějších songů ever. Jo, tak jenom nevzdávejte to, jo, pak z toho vyjde takovýhle krásný.

0: All About The Money, Meža v éteru Hit Rádia. Přeju krásné dopoledne, 10:45, 1. srpna, sobota. Doufám, že máte nohy nahoře, kafe v ruce a klid. Ideálně. Pokud ne, tak doufám, že alespoň ty naše letní hity, protože my si v rámci Summer Party dáváme ty úplně nejlepší letní hity za posledních 30 let. No a tam patří třeba i ty z loňska, že jo? Čekají nás Miraj a Trips a pokud přece jenom potřebujete trošku víc toho kafíčka, jo, tak i to umíme zařídit. Ano, dáme si k tomu totiž taky Sabrinu Carpenter a její espresso, tak nikam nechoďte.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory.

0: 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Rádiu. Hit Rádio.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
3: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Předseda sněmovny Tomio Okamura mluví v rozhovoru pro novinky CZ o prezidentu Petru Pavlovi jako o Podrazákovi či Křivákovi. Vyčítá mu komunikaci s vládní koalicí, kterou považuje za dlouhodobě neúnosnou. Prezidentská kancelář slovník Okamury komentovat nebude. Policie zadržela zaměstnance České národní banky, který podle kriminalistů kradl z banky peníze. Způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Rada České národní banky kvůli případu nařídila mimořádný audit. No a po pátečním vítězství Sparty nad Zlínem 3-1 bude dnes pokračovat druhé kolo první fotbalové ligy dalšími čtyřmi zápasy. Obhájce titulu Slavia nastoupí v Ostravě. Další z favoritů soutěže Plzeň chce odčinit porážku 1-3 od Liberce v utkání se Zbrojovkou, která před týdnem nečekaně zdolala Spartu. A teď pohled do regionů.
6: Areál Chotěšovského kláštera se dnes promění v místo plné hudby, zábavy a historie. Koná se totiž tradiční benefiční akce na podporu této unikátní památky. Děti se mohou těšit na pohádku nebo tvořivé dílničky. Chybět nebude komentovaná prohlídka nebo občerstvení. Z Plzeňska Bára Purkartová.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Bude oblačno až zataženo, přechodně taky polojasno, postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky a bouřky, k večeru bude potom od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty 29 až 34, na západě a severozápadě Čech kolem 26 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů.
4: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
7: Je to tak, Summer Party pokračuje, ale pozor, k tomu samozřejmě i hity k vaření. Pište na 777 937 777, jaký hit chcete slyšet vy a co k tomu vaříte. No a ideálně pojďme udržet ty letní hity.

James Hype a Ferrari v éteru Hit Radio. A kromě Summer Party si teď dáváme taky hity k vaření, to je jasný. No a to funguje jednoduše. Píšete na 777-937-777, co vaříte, jo, čas oběda se blíží, a co u toho chcete poslouchat. Samozřejmě pojďte tam zkusit poslat nějaký summer hity, ať udržíme ten vyletněný vibe takhle 1. srpna. No a teď už tady máme první přání, to je hned dvojitý, prosím vás. Ano, sešlo se nám úplně stejný přání, takže Martin píše, že dneska dělá kuře na paprice. Zajímalo mě, jestli s knedlíkem nebo s kolínkama, ale dobře, chtěl by od poetiky každou vteřinou. A stejný přání má i Tomáš, který dneska dělá rajskou omáčku s masovými knedlíčkami a houskovými knedlíkama. No, vypadá to, že se budete mít dobře, pánové, takže dobře. Takže první dnešní hit k vaření je poetika. Každou vteřinou pro vás všechny právě teď.

0: Acolyte a Taylor Swift v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne, dopoledne všem, 11:15, co dobrý, nevadí, to se stane. My si dáváme společně hity k vaření. Píšete, co vaříte a co byste u toho chtěli poslouchat na číslo 777-937-777. Další přání je moc hezký, je pro vás všechny totiž. Irča píše, chtěla bych zahrát svoji srdcovku od Nickelback Faraway pro všechny a hlavně svého manžela, že ho miluju, to je hezký. Ne, to je fakt hezký, jo, jednoduchý a hezký. A hlavně, Irča k tomu dělá výpečky a brambory. Takhle, výpečky samozřejmě ideálně s knedlíkem, jo, ale to nevadí. Výpečky jsou skvělý i sami o sobě, třeba s chlebem. Takže Irčo, ať se povedou, ať vám chutná. A Nickelback Faraway už za chvíli.
1: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Sindel X a jeho dovolená v éteru Hit Radio a hezké dopoledne. Přesně 11:30. A jste skvělí. Posíláte mi tu všechno, co vaříte. Já jsem si původně chtěla dát dneska k obědu salát, jo. Ale jak tady čtu všechny ty svíčkový a tak, tak si nejsem úplně jistá, jestli u toho zůstanu. Díky za všechny zprávy, dáme si další hit k vaření z vašich přání. Píše Charlotte. Naše šikovná snacha Zuzka dnes vaří pro celou rodinu kari s rýží a krémovou květákovou polévku. Prosím pro ní o zahrání písničky od Eda Sheerana Shivers. Předem moc děkuju a přeju pohodovou sobotu všem, co poslouchají. Hele, mít takovouhle šikovnou snachu, to by se nám asi hodilo úplně všem, co? Tak Charlotte, kdyby chtěla Zuzka zajít i jako za ostatníma, tak ať dá vědět. Ať to jde Zuzce od ruky a k tomu Ed Sheeran a Shivers pro vás všechny.

0: DJ Bobo a Everybody je právě teď v éteru Hit Radio. Krásné dopoledne všem, máme tady další moc hezký přání, píše Věra. Prosím zahrát od Eby Farné, mám boky jako skříň, dělám borůvkové knedlíky a po nich budu mít taky pořádný boky. Věru, to vůbec nevadí, naopak, jo, krom toho, že si budeš mít kam dát ruce a nebude ti padat pásek, tak zároveň o tom můžeš udělat třeba song.
1: Mám prostě od pámbíčka boky jako skříň, co na plát,
0: když... Takže Eva Farná a boky jako skříň pro vás všechny už za chvíli.
2: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Eva Farná v éteru Hit Rádia.
1: Doufám, že jste si z toho vzali poučení. Jo, pořádně se najeste k obědu a dejte si i dezert. Jasný? Tak jo, výborně. Šestihnem jedno přání, jeden hit k vaření, píše nám Dominik. Píše, poprosil bych pro syna zahrát Shakiru Waka Waka. Z jakého důvodu to má rád? No, protože má vkus, to je jasný. A píše, já akorát rozdělávám oheň na grilování kachních prsou na pomeranči. Tak mi to ugriluje aspoň i mozek. Krásný. Prosím tě, neopeč se u toho moc, přece jenom teplo, jo, grill a tak. A pro tvýho syna. A pro vás všechny. Se pojďme všichni trošku zavrtět. Jo, ať z toho něco máme z té soboty. Shakira, Waka Waka, právě teď.

0: Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Fenomén Šance Liga je zpět.
2: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
1: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, krátké zprávy a David Račák. Celkem 238 500 domácností v Česku, které pobírali dávky na bydlení, živobytí a děti, přechází ode dneška na superdávku. Od srpna začínají dostávat přepočítanou částku. Dosavadní 4 podpory se ruší. Nejméně o 500 korun si od nynějška polepší více než třetina příjemců. V jaderné elektrárně Dukovany začala v noci na dnešek plánovaná odstávka 4. výrobního bloku. Elektřinu přestal dodávat do sítě před 5. ráno. Odstavený je společně s 3. blokem, jehož odstávka začala 17. července. Souběžnou odstávku využijí k obnově společných zařízení. No a prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino v noci na dnešek uvedl, že Světová fotbalová federace upustila od plánů na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům. Důvodem je rozsáhlá vlna kritiky. Původní plán se tak nebude realizovat. A co se děje v našem regionu?
7: Také letos o prázdninách se koná oblíbená akce Bezdružické parní léto. Speciální jízdy zvláštních vlaků v úseku Bezdružice Cebiv na místní dráze Spňovan do Bezdružic probíhají dnes a zítra. Doporučené nástupní místo je stanice Bezdružice, kde se navíc dá i pohodlně zaparkovat. Ze západu Čech Bára Purkartová.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
8: Dneska oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky a taky bouřky. K večeru bude potom od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty vysoké 29 až 34 na západě a severozápadě kolem 26 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů.
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
8: Tak jo, pokračujeme v těch nejlepších letních hitech za posledních 30 let. Doufám, že jste na to ready, bude to opět velký. Čeká nás třeba Shaft, jeho Mambo Italiano. Ale ty song, který minimálně z Instače znáte dobře. Tohle je Samuel Jack.

Last Good Night a Pictures of You. Posloucháte Hit Radio, hezké poledne. No, my si dáváme summer party, to znamená ty nejlepší letní hity za posledních 30 let, jo. A takhle, vznik tohohle songu se datuje ještě mnohem dál, do roku 54. Skladatel Bob Merrill spěchal s termínem a celou melodii, rytmus i text tak napsal na papírový ubrousek v italské restauraci v New Yorku. Geniální. A potom jí z telefonní budky nadiktoval svýmu studiovýmu aranžérovi. Ještě geniálnější. Ale pozor, ten song to neměl úplně jednoduchý, protože v době svého vydání byla v některých amerických rádiích zakázána. A to jenom proto, že se cenzorům nezdál text plný vymyšlených slov a italského slangu jako v pohodě, jo? Protože tam jsou slova gumbach, mambo, mozzarella, což zní samozřejmě velmi eroticky. A ano, oni si mysleli, že obsahuje skryté vulgární nebo sexuální narážky a museli si najmout profesora románských jazyků a katolického kněze, aby potvrdili, že text je zcela slušen. To je skvělý. Jako málo který song má za sebou tolik, jo? No a v roce 2000 si ho do parády vzalo britské elektronické duo Shaft a vznikl tenhle geniální, energický letní song. Takže Mambo Italiano právě teď.

0: Self-Aware a Temper City, posloucháte Hit Radio. Hrajete s námi hit, který se vyplatí. No a doufám, protože takhle. Hit, který se vyplatí, se opravdu vyplácí, jo. A dobře. Je léto, teď už asi úplně pohubnout nestihnem, jo. Ale co třeba říjen, to bychom mohli zvládnout, jo. Tak pozor, protože my pro vás máme tento víkend speciální hit, který se vyplatí, a to s dvouměsíčním vstupem do CrossFit gymu Form Factory. Princip jednoduchý, vy na našem webu nominujete hit, který vám vždycky zlepší náladu, který vás prostě úplně vystřelí, jo, jako v dobrým slova smyslu. No a já nechci nějak extra napovídat, jo, ale pokud jste nějaký takový hit nominovali, tak byste měli napnout uši. Úplně je nastražit, úplně jak nejvíc to jde, protože on by mohl začít hrát každou chvíli. A jakmile začne hrát, tak volejte na 800 937 937. Držím pěsti. K tomu samozřejmě dál ty nejlepší letní songy. Za chvilku DJ Antoine a Timothy. Welcome to Saint-Tropez.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Welcome to Central Bay.

0: Tohle jsou Vanaštovy věci. Končí nirvánou, láska vyzvedá, jo, jo, jo. Posloucháte Hit Radio a my si dáváme hit, který se vyplatí. A v tomto případě to konkrétně bylo Sexy and I Know It a na telefonu už je jeho nominantka, Rozárie. Rozárie, ještě jednou ahoj, jak se máš?
1: Dobrý den, mám se dobře. Mám se skvěle?
0: No, jako skvělý je, že jsi zvládla ten časový limit, to znamená, že tvůj hit LMFAO Sexy and I Know It ti vyhrál dvouměsíční vstup do CrossFit Gymu Form Factory. Cvičíš ráda?
1: Cvičím ráda, dřív jsem chodila hodně do fitka, akorát teďko na to není moc čas.
0: No tak teďko je o to větší motivace asi, viď?
1: No jo, to určitě.
0: Rozárie, mě by ještě zajímalo k tomu songu, jako víme, že to je legendární song už dneska. Jaký máš pocit, když ho slyšíš?
1: Tak já vždycky, když se nudím nebo potřebuji zvednout nálezu, tak se ho pustím, on je takový živej a baví mě.
0: To je super, to je skvělý a přesně o tom má samozřejmě hit, který se vyplatí být. Takže Rozárie, ještě jednou, velká gratulace, prosím tě jenom pak napiš, jak moc pravidelně do toho fitka chodíš, jo?
1: Dobře.
0: ještě jednou gratuluju a krásné léto. Ahoj.
1: Děkuju moc, mám taky na skranou.
0: No a pokud i vy byste chtěli vyhrát, jo, zahrát si hit, který se vyplatí, nominujte ho na našem webu hitradio.cz. No a potom je potřeba poslouchat. Jakmile ho uslyšíte, tak volat na 800 937 937. Držím pěsti a vyražte cvičit.
2: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz. Aj.

0: Lowrider a Kesha v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne všem, 12 hodin 40 minut. Já se s vámi pro dnešek loučím. Díky moc, že jste tu se mnou trávili tu samé party. Bylo to skvělý, spolu se slyšíme zase zítra, přesně v jednu odpoledne. A v podstatě si spolu dáme finish té summer party. Nenechte si to ujít, budu se moc těšit. Přeju krásný zbytek soboty. Doufujeme, že se lehce ochladí, možná i nějaký ten deštík přijde. Budeme se držet pěsti. Ale ty nejlepší letní hity za posledních 30 let, ty k tomu budou. To je jasný. Tak už za chvilku Kaoma a Lambada, tak Ed Sheeran nebo Milk and Sugar. Mějte se krásně, ahoj.
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.
1: A kdo jí položí?
2: Já.
1: Super, jedeme do Baumaxu.
2: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
2: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Hit Radio.

0: Parádní sobotní odpoledne, 2 minutky před 13. hodinou, přeji Bára Plinzelner a rovnou i s nejlepším dopravním servisem na západě Čech. A je to v Plzeňském kraji víc než dost, jdeme na to. Bacha se dávejte v Plzni v ulici Rokycanská, kde probíhá vyšetřování 2 osobních aut, teda dopravní nehody. A pozor si dávejte taky na silnici 27 u obce Čachrov na Klatovsku, a kde je nehoda motocyklu a může bránit provozu v celý šířce vozovky. Další komplikace je v Plzni, a to v ulici Domažlická, tam bacha, protože osobák tam narazil do dopravní značky. No a jdeme taky na Tachovsko, konkrétně u Boru u Tachova, 107 až 107,5 kilometr na D5. Pozor, je tam neprůjezdná komunikace, práce na silnici, úprava vozovky. No a potom si dávejte bacha taky v Klatovech, a to v ulici 5. května, kde je neprůjezdná silnice, protože tam rekonstrukce mostu. Pokud byste věděli o něčem dalším, ale já myslím, že tohle bohatě stačí, tak pište na náš WhatsApp 720 870 237. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festival finále. CZ. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
5: On air. Online. I v aplikaci Radia CZ. Hit Radio FM+.
0: 13 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Červenec se stal zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách v uplynulém měsíci v Česku zemřelo 41 lidí, meziročně o 6 více. Vyplývá to z policejních statistik. Nejtragičtějším dnem roku byl 27. červenec. Senát asi vyzve vládu, aby zveřejnila důvěryhodný plán zvyšování výdajů na obranu do roku 2035. Současně by měl konstatovat, že Česko dlouhodobě neplní své závazky ve financování obrany. Stojí to v usnesení, které přijal Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Projednání na schůzi Senátu by mohlo proběhnout 19. srpna. U španělského města Ceuta, které je na severu Afriky, dnes ráno začala instalace bariéry proti migrantům na moři. Podle médií o tom informovalo ministerstvo vnitra. Právě přes moře se dostalo do Ceuty mnoho lidí při čtvrtečním živelném přechodu hranice. Situace ve městě byla ráno klidná. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou získaly na mistrovství Evropy na dvojce bez kormidelnice stříbro. Ve Vare se nestačily jenom na suverénní Rumunky. Dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil obsadil 6. místo.
6: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Tak trošku mi to dneska připomíná parní hrnec. Dusno jako blázen a opar nad námi. Máme oblačno, sem tam nám sprchne nebo zabouří. Večer nám srážky budou ustávat a teploty mezi 25 až 30 stupni Celsia. V noci pak do 16.
5: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: Je to tak, jdeme odstartovat odpolední hity plný léta, tak volume pěkně hezky doprava. No a začínáme jak jinak než s víkendem. O víkendu se to doslova hodí. Užívejte, jdeme na to!

Skvělá Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si na Hit Radio FM+. Máme 13 hodin 9 minutek a vzpomnět byste si dneska měli, děvčátka, na svoji nejku, tedy nejlepší kamarádku, protože právě dneska je den nejlepších kámošek. Řekněte mi, máte taky pocit, že kdyby někdo čet třeba vaše zprávy nebo poslouchal vaše telefonáty s nejlepší kámoškou, a tak by vás rovnou doporučil do Dobřan? Já to tak totiž rozhodně mám a myslím si, že nejsem jediná. Máme taky vlastní slovník, kterýmu rozumíme jenom my dvě, kdyby náhodou, že jo. Občas si vystačíme s jedním slovem. A je úplně jasno. Klasika je SOS, to má spousta z nás, holky, to je takový to okamžitě volej, něco se děje a neptej se proč. Pak máme taky slovo ustřihni. Někdo nás štve, třeba děti zlobí. A svět je prostě nějaký moc špatný. Prostě je čas obrazně ustřihnout. Je to inspirovaný Mrazíkem, jestli si vzpomínáte, mámo, Nastě má lepší cop, taky ten její ustřihni. No a tak to říkáme s tou mojí Lucí. Taky říkáme zima do domu, to je, že je čas zbalit fidláka a vyrazit domů a je úplně jedno, kde jsme. Jestli je nám zima na zahradě, nebo jsou tři ráno a my jsme na pařbě. No a přesně tohle na nejlepších kamarádkách miluju. Nemusíte si všechno vysvětlovat, stačí jedno slovo, jeden pohled, jeden smajlík, jedno heslo a ta druhá přesně, je to tam takhle na lusknutí prstu, přesně ví. Tak mě zajímá, jak to máte vy. Máte 100% nejlepší kamarádku, ale máte nějaký tajný heslo, vlastní pozdrav, hlášku anebo kód, kterýmu rozumíte jenom vy. Pošlete mi to na WhatsApp 720 870 237 a já jsem zvědavá, co všechno se mezi nejlepšíma kámoškama používá a hlavně dneska nezapomeňte napsat tý svojí bestii, že jí máte rádi.

0: No není snad lepší letní písnička teď na to sobotní odpoledne. Máme 13 hodin 18 minut, vy jste zítra rádiem FM Plus a Bárou Plincelner. No a před chvilkou jsem se vás ptala, jestli máte se svojí nejlepší kamarádkou, protože je den nejlepších kamarádek, nějaký tajný heslo, vlastní hlášku nebo pozdrav, kterýmu rozumíte jenom vy, nikdo jiný. A takže já moc děkuju, protože už jsem dostala pár odpovědí. Petra z Mariánských Lázní píše, že s nejlepší kamarádkou mají heslo želva. Když jedna napíše jenom želva, znamená to jediný. A to je okamžitě volej, musím ti něco říct. To je dobrý. Mě teď napadlo, holky, jako kde jsou plzeňský želvy, jestli tam není nějaký know-how a nějaký propojení. No a pak Lucie z Plzně. Ty mají zase kafe s otazníkem, jenže vůbec nejde o kafe, to prej je jenom jejich kód pro potřebuju tě vidět hned. Tak to je taky dobrý. A díky moc, holky, protože jste mi hodně připomněli, že já jsem si uvědomila, že mám vlastně partu skvělých kámošek a s každou máme vlastně něco, jo. Abych potom nezapomněla na ty ostatní. S takovou Hankou, tak to jsou surikaty a to jsou děti, jo. Naše děti prostě, jinak jim neřekneme, jo. Já vím, je to divný. S Terkou si zase vystačíme s jedním dlouhým jo, jako Louis de Finé. A to můžeme dělat třeba, já nevím, 5 minut v kuse. Fakt Dobřan Hadr. No a pak mám ještě jednu kamarádku, o který už jsem mluvila. To je ta SOSka moje. No, není to vlastně krásný. Každý to přátelství je tak specifický a má svůj vlastní jazyk. A to je hezký. Vy klidně pište dál tajný hesla nebo hlášky WhatsApp 720 870 237. A holky, hlavně nezapomeňte dát vědět tý svojí spřízněn duši, že jí máte.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem doktor Jiří Liška, vedoucí klinické jednotky Centra pro farmakologii a analytiku. A povídat si budeme o klinickém hodnocení léčiv. Co to přesně znamená, jak probíhá a proč z něj nemít obavy, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM Plus.
3: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj 2měsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit Radio.
4: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Radio, když jedete na dovolenou.
14: Volám, volám, volám.
1: Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Simple Plan, Sean Paul, Summer Paradise. A když už jsme byli v tom letním ráji, tak si pojďme ten letní pocit ještě chvilku nechat. Protože léto nejsou jenom koupaliště a zmrzka, ale taky večery pod širým nebem. Kam vyrazit? No, jestli přemýšlíte, co podniknout během srpnových večerů, tak já mám pro vás tip, a to na plzeňský filmový večery. Promítá se opravdu na krásných místech, a to po celý Plzni. Nejbližší program, tak to je teď ve čtvrtek 6. srpna. To můžete vyrazit do Selského dvora u Matoušů, kde od 7 večer promítají rodinný film Velrybí píseň. Potom hned v pátek 7. srpna se můžete vydat do restaurace Roští v Křimicích na českou komedii Dovolená v českým ráji. No a v sobotu 8. srpna na stejném místě probíhá film Bardotky. No a ještě jeden tip si určitě poznamenejte, a to už teď, v neděli 30. srpna, krásně se to pamatuje, konec prázdnin, je v plzeňském Lochotínském amfiteátru nová česká komedie Někdo to rád v Plzni. Pokud jste ještě neviděli, rozhodně doporučuji vyrazit, film se natáčel na známých plzeňských místech, diváci ho moc a moc chválí a nejlepší zpráva na tom je, že vstup je úplně zdarma. Tak si užijte letní večery ideálně s dekou, něčím dobrým, no a filmem právě pod hvězdama. A to je romantika, panečku.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.

0: Tak a je hotovo. Burak Jeter, Body Talks na Hit Radio FM+. Máme 13 hodin 40 minutek a přesně před týdnem jsme touhle dobou žili na Hradech CZ na Švihově. Tak schválně, kdo z vás tam byl a jak se vám líbilo a hlavně, kdo byl za vás ten největší top interpret? Já se totiž přiznám bez mučení, za mě Dan Landa. Ono se to tak trošku dá čekat, byl to ten největší tahoun, ale já nevím, co se to tam se mnou stalo, ale připadala jsem si zase jako v 16. Hele, já jsem znala všechny texty, úplně jsem vypla, skákala jsem jak blázen. No prostě holka k nezastavení. Člověk by neřekl, že mi tahne na 40. No ale taky to mělo svůj protipol a to je Tomáš Klus, což je moje srdcovka, protože já opravdu nemám vyhraněný hudební vkus. Klidně si poslechnu Landu, pak si poslechnu Kluse, když mě to nějakým způsobem osloví. No a když na to přijde, mě nevadí vlastně ani dechovka, jakože fakt ne. Co se dalo, tak to jsem natočila. Mám videa z koncertů, pár zákulisních momentů, povedl se mi dokonce i rozhovor s Rytmusem, tak jestli vás zajímá, jak to na Hradech vypadalo i touhle formou, tak mrkněte na můj Facebook anebo Instagram Bára Plincelner. A teď jsem zvědavá na vás, kdo bylo vaše číslo jedna a přiznejte se, byl druhý den bolehlav, potřebovali jste si dát to růžový štěstí v podobě tabletky, anebo jste to zvládli se ctí? Jen mi pište, já čekám, 728 70 237. No a docela stíháme ještě další muziku, takže se máte rozhodně na co těšit. Vidím tady v playlistu třeba Justina Timberlakea, nebo Damiana Davida, anebo Ace of Base, který budou už za chvilku.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
1: Hit Radio FM+.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nádherný sobotní odpoledne ve společnosti Hit Rádia FM Plus a Báry Plincelner. Máme chvíli před 14. odpolední, tak jdeme na vrchol hodiny. Abyste hodně pili a nespůsobili si dehydrataci v tomhletom parnu, i o tom budou zprávy s Ivou. Ještě předtím ale mrkneme, jaká situace je na silnicích. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na D5, 95. kilometr z Rozvadova na Prahu, kde je porouchaný vozidlo. Další komplikace je pak v Plzni, a to v Rokycanské ulici, kde je nehoda dvou osobáků. No a u Čachrova na Klatovsku se stále došetřuje nehoda motorky, tak i tady opatrně. A v Klatovech v ulici 5. května probíhá oprava mostu, tak ať vás to nepřekvapí. Pokud víte o něčem dalším, nenechávejte si to pro sebe, tak a pište na náš WhatsApp 720.
1: 20 870 237. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
0: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor. Oznámil to včera večer italský ministr zahraničí Antonio Tajani v příspěvku na sítě X. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přišlo poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Ceuta nekontrolovaně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude hlavně příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu zveřejnila podrobnou zprávu k dopingovému případu Markéty Vondroušové. Tu v červnu potrestala čtyřletým zákazem činnosti za odmítnutí kontroly loni v prosinci. Odmítnutí dopingové kontroly je v odborných kruzích paradoxně považováno za ještě horší prohřešek než samotný pozitivní test. Vondroušová má v plánu odvolat se k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Kdyby neuspěla, distancí vyprší 21. června 2030.
7: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Venku dneska prádelna, jinak se to říct nedá. Dusno jako blázen, opar nad námi, oblačná obloha sem tam nám sprchne nebo zabouří, večer nám srážky budou ustávat. Teploty mezi 25 až 30 stupni Celsia, no a v noci pak do 16.
5: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio FM+.
0: Ano, ano, je to tak. Další hodinu zahájíme jedním z největších hitů Madony, La Isla Bonita. Vyšla už v roce 1987 a zajímavostí je, že byla původně napsaná pro Michaela Jacksona, a to se málo ví.

panečku, to je vypalovačka, co? Tak tohle je Skatman John a víte, že za touhle zdánlivě bláznivou písničkou je vlastně neuvěřitelně silný příběh. John Larkin, který ho celý svět znal právě jako Skatmana Johna, totiž od dětství výrazně koktal. No a bál se mluvit před lidma, natož zpívat. Nakonec ale udělal něco, co by napadlo málo koho, a to, že svůj handicap proměnil ve svoji největší přednost. Právě koktání zakomponoval do písničky, no a vzniknul hit, který jste právě teď slyšeli a v devadesátkách dobil svět. A vždycky ho všichni neuvěřitelně rádi slyší. No a ten jeho typický knírek do toho klobouka, široký úsměv, který si všichni pamatuje minimálně z videoklipu, to byla prostě ikona. No a mně se taky líbí na tomhle všem jedna věc, že někdy právě to, co na sobě považujeme za největší slabinu, může být nakonec to, čím si nás lidi budou navždycky pamatovat. Tak si to třeba můžeme zapsat za uši, ne? No a teď už se pojďme zase trošku nakopnout. Naši summer party pokračuje dál. A jestli vám Skatman zvednul náladu, tak věřím, že další písnička přidá ještě pořádnou dávku dopaminu, doslova. Protože vám právě teď posílám Purple Disco Machine a dopamin. 14 hodin 12 minut.

Tři velikáni se dali dohromady a vznikla tahle parádní písnička We Pray, Coldplay, Little Sims a taky Burna Boy. Jste s Rádiem FM Plus a Bárou Plincelner, já vám přeju ve 14 hodin a 19 minutek nádherný, ačkoliv zamračený, ale zase teplý sobotní odpoledne. A já mám pro vás všechny teď skvělou zprávu, hlavně pro ty, co mají doma čtyřnohý parťáky anebo jinýho domácího mazlíčka. Pokud všechno totiž půjde podle plánu, už od poloviny příštího roku začne v Plzni na nový hospodě fungovat non-stop veterinární pohotovost. No a dobrou zprávou je, že nebude jenom pro Plzeňáky, ale pro celý plzeňský kraj. Když se totiž vašemu mazličkovi něco přihodí třeba večer v noci anebo o víkendu, tak bývá často problém právě najít veterináře. No a to by měla právě tahle pohotovost na nový hospodě změnit. Za mě rozhodně palec nahoru.

Bongo Cha-Cha-Cha, El Profesor na Hit Radio FM+. Tohle je písnička mojí kamarádky, tak ji posílám tam nahoru. Renátko, pro tebe. Vy jste s Hit Radiem FM+, máme 14 hodin 31 minutek. No a teď téma, který pořádně rozděluje rodiče, učitele i samotní děti. A to téma je mobily ve školách. Je to schválený. A bohužel nebo bohu dík, to je právě ono, dva tábory. Připravuje se zákaz používání mobilních telefonů a dalších zařízení ve školách, a to konkrétně na základkách, mateřinkách a na nižších stupních víceletých gymnázií. Výjimkou mají třeba jenom zdravotní důvody anebo situace, kdy mobil využije učitel přímo ve výuce. No a teď se rozjela obrovská debata. Sociální sítě jsou plný reakcí. Jedni říkají, konečně děti se budou víc soustředit, víc komunikovat a nebudou každou přestávku koukat do displeje. No a pak je tady ten tábor číslo 2. A ty zase namítají, není lepší děti naučit technologie správně používat, než je úplně zakazovat. No a otázka vlastně jednoduchá. Má to podle vás smysl? Pomůže zákaz dětem, nebo je to jenom další omezení v době, kdy už jsou mobily úplně běžnou součástí života? Pište mi na WhatsApp 720 870 237, jestli s tímhle schváleným zákonem souhlasíte, anebo ne. Zajímá mě jak názor rodičů, tak učitelů i klidně studentů samotných.

0: Tohle byla malá dáma s obrovským hlasem, Kylie Minogue na Hitradio FM Plus v rámci Summer Party ve 14:39. No a teď jedna pořádně hvězdná zpráva ze světa celebrit. Jeden z nejslavnějších fotbalistů planety, Cristiano Ronaldo, má dneska říct svoje ano dlouholetý partnerce Georgině Rodriguez. Ronaldovi 41 let a s Georginou jsou spolu od roku 2016, takže hezky 10 let. Svatba se má podle zahraničních médií konat v Portugalsku, konkrétně se mluví o nádherném místě Quinta da Regaliera v Sintře. Tak uvidíme, já si myslím, že za chvilku nám obletí a celý svět fotky a videa, bude to super. Samozřejmě se řeší, jestli seznam hostů mezi údajně pozvanýma se objeví třeba jména jako Rihanna, J-Lo anebo herec Vin Diesel. Tak si představte tu sestavu. Fotbalová legenda, samozřejmě, že tam bude více fotbalových legend, o tom nepochybuju. Světový celebrity k tomu, no a svatba, která by mohla být atmosférou filmového trháku. No a otázka na vás, kdybyste mohli pozvat na svoji svatbu jednu jedinou slavnou osobnost, kdo by to byl? Nemusíte mi psát, jenom si to tak můžete říct v duchu. Aha.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: skvělý sobotní odpoledne. Parťáka vám chvíli před 15. hodinou dělá Hit Radio FM Plus a Bára Plinzelner. No a my jdeme na zprávy s Ivou a taky na silnice. Jdeme to zmapovat, ať víme, jak se nám jezdí. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor si dávejte na D5C 98,5 km z Rozvadova na Prahu, kde je nehoda dvou osobáků, tak místem opatrně. Další komplikace je v Plzni v Rokycanské ulici, kde se stále došetřuje nehoda dvou osobních aut. No a u Čachrova na Klatovsku se taky stále došetřuje nehoda motorky. V Klatovech v ulici 5. května probíhá oprava mostu, tak i tady pozor, ať nejste překvapení. Pokud byste věděli o něčem dalším, tak pište na náš WhatsApp veškerý informace 720 870 237.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
4: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
6: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Letošní turistická sezóna je zatím z pohledu českých hotelů srovnatelná s loňskem. Obsazenost hotelů je podle nich většinou stejná jako v loňské sezóně. Místy mírně lepší, uvedli to zástupci hotelů. Oproti Loňsku je ale patrná změna ve způsobu rezervování ubytování. Zhodují se na tom hoteliéři. Více hostů nechává letos rezervace na poslední chvíli. Přes území Česka přišla v noci studená fronta, přinesla déšť a bouřky se silným větrem, který lámal stromy. Na mnoha místech ale panovala tropická noc. Dnešní teploty mají být rovněž tropické, mohou vyšplhat i na 40 stupňů Celsia. U ženy, která se vrátila z Ugandy, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Z fakultní nemocnice Hradec Králové ji v současné době převážejí na specializované pracoviště Pražské fakultní nemocnice Bulovka. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Veřejnosti ale nehrozí žádné riziko, uvedli lékaři. Podle nich je šance, že se nákaza skutečně potvrdí, nízká. Evropská fotbalová unie uvítala rozhodnutí Mezinárodní federace FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň v dnešním prohlášení uvedla, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejenom UEFA, ale i mnoha dalších členů fotbalové rodiny. Chce proto najít nový způsob rozdělování finančních prostředků z programu FIFA Forward.
7: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Jdeme mrknout na oblohu. No jo, venku dneska prádelna, už jsem vám to říkala. Akorát teď v západočeské metropoli zrovna začíná pršet. Jinak ale dusno jako blázen, máme oblačno, sem tam nám sprchne, jak jsem právě teď říkala, sem tam nám může i zabouřit. Večer nám srážky budou ustávat a teploty mezi 25 až 30 stupni Celsia.
5: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: Prší, jen se leje, ale to je dešť teplej a v tom můžeme klidně dovádět a tančit. No a Ricky Martin, který nám teď otevře tu další hodinu, tak to je k tomu dokonalá volba.

Jennifer Lopez na Hit Radio FM+. Ta dneska rozhodně nechybí na svatbě neboli veselce Christiana Ronalda a já budu pečlivě sledovat, jestli už budou třeba nějaký fotky ze svatby a nebo nějaký informace, jaký krásný šaty měla Georgina. Na všechno jsem zvědavá, tak uvidíme, jestli do té 18. hodiny ještě něco vypadne ven do světa. No ale teď jedna důležitá připomínka, letní připomínka úplně teďko od svatby pryč, teď jdeme k ohýnkům. V Plzeňském kraji totiž platí vysoký riziko požáru, takže jsou i mimořádná opatření a to do 6. srpna, takže zákaz rozdělávání ohňů. Takže prosím, jak říkám, žádné rozdělávání ohýnků, žádný pálení, žádné odhazování nedopalků neboli vajglů, ale taky žádná pyrotechnika, lampiony nebo jiný zdroje otevřeného ohně. Já bych to vlastně ani nepřipomínala, kdyby mi k tomu jedna situace dneska nedohnala. Já jsem totiž na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku, viděla od mojí známý fotku ze hřbitova, kde bafla díky svíčce vlastně celá ta, nebo celý okolí, jo, chytil hrob a začal hořet právě i to okolí. Takže tam zelená tráva, všechno, zaplať pán Bůh, že tam zrovna byla, jo. A to je přesně ono. Člověk si řekne, že je to jenom malá svíčka, ale v tomhle suchu stačí opravdu málo. Takže prosím, buďme všichni opatrní, ono to kolikrát nedojde, když jdete na ten hřbitov a nutí vás to tu vzpomínku, že jo, zapálit tu svíčku, ale vzhledem k tomu, že do toho 6. srpna bychom neměli ten otevřený oheň vůbec nikde rozdělávat, tak to samozřejmě platí i na hřbitově. Vynechme svíčky venku a radši zavzpomínejme jinak. Ať místo hasičů vyjíždíme maximálně na výlety a za letníma zážitkama. To je teď to důležité.

0: 12 hodin 19 minut a tohle byla kapela Miraj a Cesta z města. Tak když byste dneska náhodou měli tu cestu z města, třeba natrefíte na pole plný slunečnic. A já si tak říkám, existuje snad letnější květina? Slunečnice je taková krásná, malý symbol léta, slunce a dobrý nálady. No a právě dneska je den slunečnic. Věděli jste, že mladý slunečnice se opravdu otáčí za sluncem, tak jak se zpívá? Ježiš, kdo to zpíval v tom černobílém filmu? Tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem. To si pamatuju. No každopádně je to pravda. Tomuhle jevu se říká heliotropismus. Přes den natáčí svoje květy za sluncem z východu na západ, no a v noci to se zase vracejí hezky zpátky, aby byli připravení na další ráno. Skoro jako my lidi, když jdeme spát. Zajímavý ale je, že jakmile dozrajou, většinou už zůstávají otočený jedním směrem. To je zase jako my lidi, ne? Na jednom boku až do rána. A ta obrovská hlava slunečnice, tak to není jeden velký květ, ale tisíce maličkých kvítků, ze kterých pak vzniknou semínka. A to známe úplně všichni. Zobeme je, vyrábí se z nich slunečnicový olej a využívají se i v potravinářství. Takže až dneska pojedete a uvidíte pole plný slunečnic, udělejte si fotku, cvakněte ji, klidně nás označte, my si přesdílíme, ale hlavně si prohlídněte, jak neuvěřitelně krásná je to rostlina. To je všechno.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

Where You Are. Nico Santos a Fastboy na Hit Radio FM+. Máme 2 minutky po 3:15 odpoledne a já vám všem přeju nádhernou sobotu. A rovnou se vás zeptám, máte už ve svém výletním deníčku srdce Plzeňského kraje? 1, 2, 3 nebo 4 snad? Prázdniny jsou v plném proudu, tak jenom připomínám jeden krásný tip na výlet. A nebo rovnou 4 tipy na výlet. Po celém kraji západních Čech, tedy Plzeňského kraje konkrétně, tak nás čekají dřevěný fotopointy, a to na místech, kde se vám otevřou opravdu nádherný výhledy. Stačí dorazit, sednout si, udělat si fotku, no a odvezete si domů nejenom hezkou vzpomínku, ale třeba i další oblíbený výletní cíl. No a co takhle třeba, teď mi napadlo, prázdninová výzva, protože když to teď počítám, máme začátek února, pro boha, srpna, ježišmarja, máme začátek srpna a každý týden jedno srdce, protože jsou 4, takže to znamená 4 týdny a do konce srpna byste měli krásně všechny 4 fotopointy. Najdete je v Klenčí pod Čerchovem, taky v Nečtinách u Kozelky, v Mladým Smolivci a v Žinkovech. Tak vezměte třeba rodinku, kamarády, partnera, milence, milenku, anebo klidně jenom foťák a vyrazte sami objevovat krásný místa našeho kraje. A nezapomeňte, vyfoťte se u srdce a označte nás nebo Plzeňský kraj a my vaše prázdninové výpravy velice, ale velice rádi přezdílíme. Takže schválně, kolik srdíček už takhle máte ve výletním deníčku? Jsem sama zvědavá, tak pojďte, přesdílejte a my se budeme těšit.

0: Where is my husband? No, někdy to trvá, než se ten husband objeví. Jste zítra DMFM Plus, máme 15 hodin a 41 minut. No a teď něco pro fanoušky Marka Ztracenýho. Hej, zbystřete, už za 6 dní to vypukne. Marek Ztracený chystá totiž na pražský Letný obrovskou mega show a podle toho, co teď člověk vidí ze záznamu, tak se máme opravdu na co těšit. Ale ty záznamy, ty myslím na Slovensku, protože já jsem koukala na videa z jeho vystoupení. Bylo to naprosto dechberoucí, musím říct, jakože jedním slovem, spíš citoslovcem, wow, ta energie, lidi, atmosféra, a to jsme na Slovensku, jo. Takže co teprve za pár dní tady u nás v Praze, to si vůbec ani nedovedu představit, ani netroufám představit. Takže mě zajímá, jedete v pátek na Marka a těšíte se, nebo budete sledovat aspoň videa a nasávat tu atmosféru takhle na dálku. My se každopádně těšíme neskutečně, no a za malou chvilku, teď budou reklamy, pak si dáme Becky Hill a Topic a pak už si dáme toho Marka. Dáme si jeho originál přímo live z Edenu. Takže se máme na co těšit a můžeme odpočítávat.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem doktor Jiří Liška, vedoucí klinické jednotky Centra pro farmakologii a analytiku. A povídat si budeme o klinickém hodnocení léčiv. Co to přesně znamená, jak probíhá a proč z něj nemít obavy, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit Radio.
3: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
4: Baru, ty jsi hlavička.
3: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
1: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: 16. hodina na spadnutí. Sobotní odpoledne tím pádem v plném proudu, tak jdeme taky na zprávy, mrkneme na mráčky nebo sluníčko a samozřejmě i na silnice. A na ty jdeme teď. Šup, zařadit jedničku a jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrní buďte na D5, 78. kilometr trasa Rozvadov Praha, tam je porouchaný vozidlo, a tak rozhodně projížděte se zvýšenou opatrností. No a na D5 ještě zůstaneme, jenže o trošku dál. Zase trasa Rozvadov Praha, tentokrát 98. a půltej kilometr, kde se stále došetřuje nehoda, dopravní nehoda dvou osobáků, a probíhaly tam záchranné a vyprošťovací práce a dokonce tady vidím, že odstraněná bude až kolem nějaký 7 hodiny večerní, tak tady taky rozhodně nohu z plynu. No a v Karlovarském kraji nám taky přibyla jedna dopravní nehoda, a to v Horních Lomanech, konkrétně v Americké ulici, kde je nehoda dvou osobáků, taky tady opatrně. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu všem, a pokud byste věděli o něčem dalším, tak pište informace na náš WhatsApp, a to na 720 870 237. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
6: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ministerstvo zahraničí by chtělo zmodernizovat Drozda. Systém, který monitoruje pobyt Čechů v zahraničí, je podle šéfa rezortu Petra Macinky zastaralý. Jednou z nových funkcí by měla být například zdravotní sekce, která by umožnila propojení Čechů v zahraničí s českými lékaři. Příští týden k nám dorazí další vlna veder. Teploty budou stoupat ke 40 stupňům. Vedra budou trvat několik dní a na většině našeho území tak očekáváme opět velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Noc na úterý pak bude velmi teplá. Naměříme 24 až 19 stupňů Celsia. Do Prahy dnes ráno dorazil první spoj 5hvězdičkových tajvanských aerolinek Starlux. Praha je vůbec prvním evropským městem, kam tyto aerolinky začaly létat. Let Airbusu A350-900 z tajvanského letiště do našeho hlavního města trval 14 hodin a 11 minut. Linka bude prozatím létat třikrát týdně. Pátrání po horolezcích, které zavalila lavina na hoře Broad Peak na severu Pákistánu, je u konce. Záchranáři nalezli všech 10 těl, mezi oběťmi je také známý nepálský alpinista Nirmal Purja. Mezinárodně známým se stal díky dokumentu 14 vrcholů Nic není nemožné, který byl v roce 2021 zveřejněný na platformě Netflix.
9: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Máme oblačno, sem tam nám může sprchnout nebo zahřmět. Teploty do 30, v noci kolem 16 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty mezi 27 až 30 stupni Celsia.
7: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio FM+.
0: A já mám radost, že 16. hodinu otvíráme coverem, který dobil svýho času nejednu hit parádu. California Dreamin' a Royal Gigolos. Tak to pojďme rozjet. Je sobota přeci, ne? Tak volume doprava!

0: Waka Waka, Shakira, Hit Radio FM Plus a Bára Plincelner s vámi. A teď jedna zajímavost, u který jsem se tak trošku zarazila. Protože na sociálních sítích jedna televize, hudební televize, zveřejnila, že průměrný člověk prej za život políbí 19 lidí. No já nevím, jestli je tohle pravda, tak jsem asi udělala někde chybu v systému. Já se totiž líbám rádo a teď nemyslím žádné romantický drama, jo. Já myslím i, já totiž nevím, jak to tam myslí, jestli v obyčejnou pusu na přivítanou s kamarádama a prostě s lidma, který mám ráda, nebo se tam myslí opravdu nějaký vášnivý polibek, protože kdyby tohle mělo být jakože každej prostě normální přátelský polibek, tak jako to já jsem asi vadnej kus, nebo já nevím. Takže když vidím prostě číslo 19, tak si říkám, jako vážně, připadám si tak trošku jako Bolek polívka v pelíškách. Člověk si říká, jestli náhodou prostě není v průměru někde úplně jinde. Hele, berme to s rezervou, nevíme úplně přesně, odkud tahle statistika úplně pochází, takže možná se jenom internet zase tak trošku snaží šokovat. Tak mě to zajímá prostě, co vy jako, vy souhlasíte s číslem 19, jako, nebo já nevím, málo nebo úplně mimo, počítáte do toho i ty přátelský pusy, nebo si myslíte, že to bylo jinak? Já říkám, no, já se prostě přijdu opravdu jak ten Bolek.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.

0: Tak tohle byla skvělá Lady Gaga i Abrakadabra, tak nám holka vyčarovala i krásný čas. 16 hodina, 19 minut k tomu. Řidiči, v létě pozor za volantem, možná to znáte, venku je vedro, v autě bez klimatizace člověk skoro vaří, pak je unavený, že jo, nervózní a soustředění jde dolů a ne všichni tu klimošku v těch autech máme. No a právě v takové chvíli může přijít chyba, kterou bychom normálně neudělali. A proto si můžeme právě teď připomenout, že některé přestupky se po změnách bodového systému trestají daleko přísnějš. Nejde jenom o pokutu, ale v některých případech můžeme přijít i o řidičák. Třeba za alkohol nebo drogy za volantem hrozí nejenom vysoká pokuta, ale taky zákaz řízení, to se ví. Stejně tak za řízení bez oprávnění, to se taky ví. Nebo třeba ujetí od nehody. A velký pozor taky na rychlost, protože za opravdu extrémní překročení limitu, například v obci o 40 km a víc, nebo mimo obec o 50 km a víc, hrozí pokuta, body a taky zákaz řízení. Takže to už není úplně sranda. Když to rozpálíte někde v obci 90, no a někde bude a pomáhat a chránit posádka, tak máte vymalováno. Přísněji se řeší i držení telefonu za volantem. To je teď nově 4 body dolů a pokuta. No a problém může být taky nebezpečné chování vůči ostatním účastníkům provozu, třeba ohrožení chodců na přechodu. Takže než v létě vyrazíte na výlet, dovolenou nebo jenom k vodě, tak myslete na to, že největší riziko není jenom horko v autě, ale hlavně taky pár vteřin nepozornosti. No, tak to je všechno.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Ptáš se
2: tak, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude
2: zdejší,
3: všude je fajn.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
7: Hit Radio FM+.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

naprostá klasika, Chaos a vodopády. Milujeme snad naprosto všichni tuhle pecku devadesátek. Jojo, vodopády. No, ty bychom potřebovali v tomhle horku, co si budeme povídat. Schladit se trošku. Máme 16 hodin 32 minut, ačkoliv je teda zatažená obloha, a tak teplotně to rozhodně nevypadá tak, že by byla zima. Naopak, je do 30 stupňů. Tak doufejme, že teploučko bude i za 14 dní. Víte proč? Ťuk, ťuk, ťuk. Kdo je tam? Chodrockfest. A co chcete? Pařit. Chodrockfest už nám klepe na dveře. Za necelý dva týdny je tady, v pátek a v sobotu 14. 15. srpna. Potkáme se v Domažlicích a bude to neskutečná jízda. V pátek vás čekají třeba Dimitri, Harley, Doga, Krucipisk, Argema, Komunál, Alžběta, Poletíme, anebo třeba Pokáč. No a v sobotu pro změnu Marie Rotrova, Vohnout, Valda Gang, Panoptiko, Brutus, Debilhead, anebo třeba Zakázaný ovoce. Arála se v pátek otvírá už v 15 hodin a v sobotu pak ve 13 hodin, takže času na nasátí festivalový nálady bude dost. A kdyby náhodou jste tam měli nějakou časovou prodlevu, tak se můžete zastavit v Domaškách na náměstí, kde budou probíhat chodský slavnosti. No pozor, tím to ale rozhodně nekončí, protože až dohraje kapela, ta poslední, přichází naše after party Hit Rádia FM+. No a na tuhle party žádný další lístky vůbec řešit nemusíte. Je součástí festivalového dění, to ano, ale lupeny se kupujou zvlášť. Takže vy nemusíte vůbec mrkat na nějaký předprodeje nebo něco, ale když prostě budete mít chuť dorazit na afterparty, ať už přímo z Chodrockfestu, anebo zvlášť, a tak si prostě lupen koupíte přímo na místě. Čekají vás soutěže, my jako moderátoři Hit Rádia FM+, no a hlavně noc, kdy se prostě nebude chtít domů. Tak kdo jde? Kdo jede nebo jde? Já už se na vás neskutečně těším.

0: Tak tohle byl Damiano David, The First Time na Hit Radio FM+. Aktuální čas je 16 hodin 41 minutek. A vzhledem k tomu, že máme zataženou oblohu, ale krásně teploučko, někde až do 30 stupňů Celsia, tak si můžeme říct, kam na koupání, protože zítra má být jako přes kopírák, akorát mín deště. Já mám pro vás skvělou zprávu, hlavně pro ty, co jsou ze západočeské metropole. A pak jednu trošku horší. Začneme tou dobrou. Bolevák v Plzni pořád drží super vodu. A to i přes tyhle tropické dny, kdy se u spousty rybníků řeší sinice. Takže pokud hledáte osvěžení, nemusíte jezdit daleko, protože Bolevák je pořád na jedničce. No a teď ta horší zpráva, to jsou hracholusky. Ty letos bohužel bojujou. V některých částech nádrže, hlavně dál od hráze, se objevují sinice a voda místama připomíná spíš hrachovou polívku. Hrachy, hrachy. To je dobrý, ne? Hracholusky jako hrachy a hrášková polívka. Je, to mě něco napadlo. Ne. A tam už je to prostě horší místo ke koupání, ale jak říkám, pořád aspoň tak trošku ta hráz, si myslím, že ještě není úplně nejhorší. Navíc kvůli suchu klesá taky hladina vody a problémy má i oblíbený parník mimochodem. No, to jsem se dočetla dneska. Pokud ale na hrachy vyrazíte, nejlepší volbou, jak už jsem říkala, tak to je oblast hráze, kde je situace pořád tak nějak nejpříznivější. Takže plavky, ručník, hurá k vodě, jestli dneska, teď v 16.42, nebo zítra, pozejtří, kdykoliv, to už nechám na vás.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem doktor Jiří Liška, vedoucí klinické jednotky Centra pro farmakologii a analytiku. A povídat si budeme o klinickém hodnocení léčiv. Co to přesně znamená, jak probíhá a proč z něj nemít obavy, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit
4: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
5: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Tohle nikdy nezapomenu.
8: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
13: Yes. It is not that funny. That's not that funny.

0: Tohle byla Taylor Swift, taky to není tak dlouho, co byla nevěstou, pár týdnů. Dneska zase ženích Cristiano Ronaldo se nám s těma svatbama roztrhnul pytel. Vy jste s Rádiem FM Plus, máme chviličku před 17. hodinou, jdeme na vrchol hodiny. Bohužel pytel se nám roztrhnul i s problémy na silnici. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Takže dávejte si pozor, a to konkrétně na Chebsku z Horní Lomany, směr Nový Žďár, kde máme nehodu osobáku s motorkou a na místě jsou všechny složky IZS, tak místem rozhodně opatrně. Opatrně ale buďte i u Františkových Lázní a tam je nehoda dvou osobáků a na místě taky. A integrovaný záchranný systém, tak bacha, bacha. A jdeme do Plzeňského kraje, teď na to koukám, opatrně v Plzni, v ulici Tyršová, tady je nehoda dvou osobáků, D5, 98,5 km, trasa Rozvadov Praha, tady pozor, probíhají záchranná vyprošťovací práce a silnice je částečně uzavřená, protože tam je nehoda dvou osobáků. Nýbrž došetřuje se, abych byla přesná. No a pozor taky u Boru, u Tachova, 107. kilometr, neprojezdná komunikace, práce na silnici, úprava vozovky. Pokud byste věděli o něčem dalším, rozhodně si to nenechávejte pro sebe až na dlouhodobý uzavírky, a tak pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
2: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia CZ. Hit Radio FM+.
5: Krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Zítřek přinese na některých místech Česka částečné ochlazení. Od pondělí pak ale naši zem zasáhnou další vedra. Ty potrvají několik dní, teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Na většině území očekávají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem, informoval v dnešní výstraze Český hydrometeorologický ústav. Fakultní nemocnice Bulovka v Praze dnes odpoledne přijala ženu s podezřením na některou z vysoce nebezpečných nákaz po návratu z Ugandy. Pravděpodobnost nákazy je ale podle ministerstva zdravotnictví velmi nízká a veřejnosti podle něj nehrozí žádné riziko. Na Bulovku byla žena převezena z fakultní nemocnice Hradec Králové. Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří například ebola anebo další tropické krvácivé horečky. Červenec se stal zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách v uplynulém měsíci v Česku zemřelo 41 lidí, meziročně o 6 více. Vyplývá to z policejních statistik. Nejtragičtějším dnem roku byl 27. červenec. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu.
6: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Mrkneme na oblohu, no máme oblačno, sem tam nám může sprchnout nebo zahřmě, teploty do 30, v noci kolem 16 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty mezi 27 až 30 stupni, no a jak už říkala Iva, horka budou pokračovat.
3: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: No a my poslední společnou hodinku otevřeme s Dennym Zukem. Víte, co za týpka to je, ne? Hřeben v zadní kapse a pomáda. Takže jdeme na to. John Travolta a Olivia Newton-John právě teď.

Tak tohle byla Avril Lavigne, aktuální čas je, tak to je jako datum sametové revoluce. 17.11, tak to je aktuální čas. Toto hezky, krásně vyšlo. Jste zítra Rádio FM Plus, teď nevím, jestli jsem to říkala, když tak to řeknu dvakrát a s vámi je Bára Plincelner, ale už dlouho nebude. No a teď jedna věc, která mě dozaujala a zajímá mě váš názor, protože na Slovensku se řeší změna, podle který by člověk mohl získat řidičák, a to bez dokončený základní školy. Otázka je jednoduchá, zavedli byste něco takového i u nás v Česku? Protože ruku na srdce, na jednu stranu chápu argument, že řidičák by měl být hlavně o tom, jestli člověk zvládne autoškolu, testy a bezpečnou jízdu. Ale pak je tady druhá strana. Řízení není jen o tom umět točit volantem. Musíte chápat značky, rychle vyhodnotit situaci, rozumět pokynům. No a člověka pak napadne, když někdo nezvládne úplný základy, třeba jednoduchý počty nebo pochopení zadání, jak si poradí v provozu, kde rozhodují vteřiny. Neříkám, že člověk bez školy automaticky neumí řídit, to určitě ne, ale otázka zní, měla by existovat nějaká minimální úroveň znalostí, než člověk dostane do ruky oprávnění řídit? Ano nebo ne? Yes or no? See or no? Protože auto není jenom svoboda, je to taky velká zodpovědnost, že jo? No, tak jsem s tím. Názory 720, 870, 237. A my jdem na další muziku.

0: Nemám kolem sebe žádnou holčičku, která by na tohle neuměla taneček. Golden na Hitrádiu FM Plus v 17 hodin a 20 minutek. Umíte si představit, že vám někdo zazvoní u dveří, vy otevřete a místo kamaráda, který vás přišel překvapit, tam stojí cizí děsivej klaun. A teď pozor. Ve Švýcarsku se objevil totiž nápad, že si můžete najmout právě takovýho strašidelného klauna, který má za úkol vyděsit vás a postarat se o pořádnej nezapomenutelný zážitek. To je co? Já teda nevím, mě by asi šlak trefil. Já mám ráda srandu, jo, překvapení i vtípky, ale jestli na mě někdo vyběhne v děsivém klaunském kostýmu, tak to jsou jenom dvě možnosti. Buď bych skončila v kriminále za nějakou nechtěnou reakci v afektu, anebo na psychiatrii, protože bych se z toho zpamatovávala ještě tak 10 let. No nevím, tohle jako by pro mě úplně nebyl optimální dárek, ale spíš pořádná zkouška nervu. Takže obdivuju švýcarský kolegy, nebo jakýkoliv jiný lidi, který tohle absolvovali a odpustili těm kamarádům nebo tomu, kdo tohodle šíleného klauna najal. Tak schválně, nechali byste si tohle jako úplně v pohodě, takhle se nechat vystrašit, nebo byste utekli dřív, než by klaun stihl říct překvapení? No, já fakt nevím, jako. Pro mě tohle už je moc.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Doktor Alban přeci nesmí se svým hitem It's My Life chybět v rámci Summer Party na Hit Radio FM+. 17 hodin a 31 minut. Jestli ještě nemáte plán na dnešek, tak pozor, Plzeňský kraj bude dneska pořádně žít. Jestli máte chuť na hudbu, atmosféru a taky letní večer, tak mám pro vás rovnou dva tipy. Ten první, tak to je Chotěšov, kde nás čeká večer pro klášter Chotěšov. Nádherná akce, každý rok se opakuje, jedinečný prostředí kláštera, kde si kromě hudby užijete i prohlídky, taky gastrozonu anebo program pro děti. No a hlavní hvězdou večera bude kapela Mňaga a Žďorb. Areál se otvírá nebo otevřel už ve 14 hodin, ale program poběží až do pozdních večerních hodin. Takže 17 hodin 32 minut, takže vy vlastně můžete vyrazit klidně se mnou, protože já tam za chvilku jdu, takže se můžeme vidět. No a pokud vás to tahne spíš na Šumavu a pořád nevíte, co by, anebo jste někde v okolí, třeba kempíte na Anině nebo kdekoliv jinde, tak vyrazte do Železný Rudy na Železnorudský slavnosti, čeká vás totiž spousta muziky, zábavy a velký sobotní vrchol Kapitán Demo. A k tomu ještě třeba Laura i Tygři, koncerty na dvou scénách a večerní dronová show, kterou úplně v pohodě stíháte. A takže si myslím, že taková rozářená obloha nad Šumavou, to není taky k zahození. Takže dneska je to na vás, jestli tým Klášter a Mňaga, anebo Šumava a Kapitán Demo.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.

0: všechno mám.
1: 17 hodin 38 minut, tak to je aktuální čas na Hit Radio FM+, ale i jinde všude. Poetika blízko právě dozněla. Vy jste s Barou Plinzelner, ale ta se právě teď loučí. Dneska je den venku a já si právě říkám, že jestli ho mám poctivě dodržet, tak právě teď po vysílání rozhodně nemůžu zamířit domů na gauč, pro boha. No a navíc ještě dneska takový krásný den. Sice trošku parno, taková saunička, protože jak nám sprchlo, jak se to vypařuje, ale na druhou stranu ten den je moc hezký. Jeden venku, tak jeden nejlepších kamarádek, takže moje odpolední mise je jasná. Vyrážím za svojí kámoškou, nebo v pozdějším odpolední, možná už podvečeru. A protože ruku na srdce, léto je nejhezčí právě s lidma, se kterýma se smějete tak, že vás bolí břicho a kde nemusíte vůbec nic vysvětlovat. A to neznamená jako nejka, že musí být jedna. Já třeba vím, že jich mám daleko víc a za všechny dám ruku do ohně. Takže když budeme dneska venku, tak my zamíříme určitě do chodí. Chotišova do kláštera, kde je dneska nádherná akce večer pro klášter Chotišov, tak se můžete inspirovat. No a jestli nemáte plán na dnešek, tohle je krásný tip, tak třeba nějaká jiná atmoška vás jako zahřeje na srdíčku. A já mám dneska oba úkoly splněný. Teda ten druhý ne, bejt venku, tak to splním už za maličkou chvilku. Vy si užívejte zbytek soboty, celý víkend a nezapomeňte, že naše summer party na Hit Radio FM Plus jede dál, a to až do zítřejší 18. hodiny. Tak ať už budete u vody, na výletě, na akci, anebo prostě kdekoliv jinde s někým, koho máte rádi, tak si to prostě užijte. Mějte se, čau! Hit Radio. Hit Radio. Když jedete

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Do Prahy dnes ráno dorazil první spoj pětihvězdičkových tajvanských aerolinek Starlux. Praha je vůbec prvním evropským městem, kam tyto aerolinky začaly létat. Let Airbusu A350-900 z tajvanského letiště do našeho hlavního města trval 14 hodin a 11 minut. Linka bude prozatím létat třikrát týdně. Ministerstvo zahraničí by chtělo zmodernizovat Drozd, systém, který monitoruje pobyt Čechů v zahraničí, je podle šéfa rezortu Petra Macinky zastaralý. Jednou z nových funkcí by měla být například zdravotní sekce, která by umožnila propojení Čechů v zahraničí s českými lékaři. Největší francouzský lesní požár od roku 1949 se podařilo dostat pod kontrolu, uvedl to ministr vnitra Laurent Nunez. Plameny se podařilo zvládnout po více než týdnu od chvíle, kdy vypukl požár v borovém lese poblíž města Bordeaux na jihozápadě země. Kvůli živlu se muselo ze svých bydlišť evakuovat na 220 tisíc lidí. A na závěr počasí. Noc bude většinou oblačná až polojasná, na východě čekáme zataženo, místy přehánky a teploty mezi 21 až 16 stupni. Neděle nabídne oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami, teploty se udrží mezi 26 až 31 stupni, na horách čekáme příjemné hodnoty, nejčastěji okolo 21.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: že Ky nabízí letní vodní adrenalin.
1: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
2: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
3: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
0: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
3: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
4: firmanazážitky.cz.
5: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.

0: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
3: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
2: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Palení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Profi voda, s tou se nemusíte.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

desahýk, žehe krov, potkani hlodají, šváby mláskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

position of the groom.

0: černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio FM Plus.
1: What we're living in, let me tell you.

0: sachík, žehe krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
1: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: Mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krát.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžik.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM+.
2: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.